0: Ovechy na nosíte králici.
1: Antena 5 favority. Sponzorizovaný od Setek.
2: Mojo, I'm still